Nepokoušejte se opustit taneční parket.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Energetická společnost ČEZ v úterý reportovala výsledky za druhé čtvrtletí. Na provozní úrovni zaznamenal ČEZ téměř o čtvrtinu nižší zisk EBITDA vlivem výsledku tradingu, nižších cen elektřiny i prodejů. Naopak distribuce meziročně rostla. Upravený čistý zisk však přes pokles na provozu vzrostl o 8% na 4,3 miliardy korun, kdy převážil efekt konce mimořádné daně. Analytici uvádí, že na provozu ČEZ zaostal vlivem volatilní kategorie tradingu a energetických služeb. ČEZ již podruhé zvýšil celoroční výhled na úrovni očištěného zisku o miliardu a nyní ho čeká v pásmu 31 až 35 miliard korun. Analytik Petr Bártek z České spořitelny uvedl, že i přes zvýšení je na této úrovni asi o 6% níže oproti konsenzu trhu dle Bloombergu. ČEZ se také připravuje na své rozdělení, kdy valná hromada v červnu schválila vyčlenění zákaznického segmentu do dceřiné společnosti ČEZ Energy. Na YouTube kanálu Pražské burzy naleznete rozhovor s finančním ředitelem Martinem Novákem o číslech za druhé čtvrtletí, výhledu i plánované transformaci. Z Pražské burzy zdraví Jan Tománek.
2: Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si posvítíme na temnou hmotu, což je samo o sobě docela vtipné zadání. Astronomové se podívali na blazer s označením PKS-2233-148, tedy supermasivní černou díru, která hltá materiál a spolu chrlí plazmový výtrysk téměř rychlostí světla. A ten výtrysk míří přímo na nás. Jenže data z Very Long Baseline Array Fermiho teleskopu a observatoře SWIFT ukázala, že paprsek najednou uhnul z očekávané dráhy. Jak popisuje portál space.com, na vině je gravitační čočka, kterou tvoří z hluk temné hmoty. Nic tam totiž vidět není a přesto to ohýbá světlo. Neviditelný soused, který nic neřekne a jen vám přehne paprsek přes koleno. Tým Silke Bricenové doufá, že tohle konečně potvrdí blazery jako továrny na neutrální.

0: cenách na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádiu.

0: přicestovali jsme na začátek srpna roku 1984 a protože je léto v plném proudu, zamířili jsme na jih Jugoslávie, konkrétně do chorvatské dolní valy rybářské vesničky Drveník, abychom navštívili konobu Bukaru, kterou zde otevřel za podpory své rodiny Nikša Ivičevič na konci června.
1: A nejprve byl jeden elektromonter, který je postal vlastník obrta a tak na konci 10 do 15 godina jsem educíral se.
0: Nikša bez kuchařského vzdělání a jak sám říká, umí uvařit jenom vajíčka a čaj, zatoužil po místě, kde by se lidé setkávali nad dobrým jídlem a tak se učí od maminky její kuchařský Ač se může zdát šílené, že si mladý elektromontér otevře restauraci, konoba Bukara se 6 stoly a sadou nádobí, které dostal ke svatbě, zkvétá.
1: Prakticíral jsem mojou mamu, která mě byla tu hlavná, i ona jsem postal tak posle toliko godina postal sam šef, odnosno master šef, odnosno majster prvog reda sa titulama bla bla svašta nešto.
0: Aby Nikša dokázal, že je na pravém místě, vrhne se do studia a velmi rychle se za pár let vypracuje mezi špičky chorvatské gastronomie, opírajíc se především o dar Jadranu. Získá desítky světových gastronomických cen, počínaje s kostnou chobotnicí na Buzaru, přes

0: Speciální úpravy ryb až po inovaci tradičních chorvatských receptů.
1: Da bile tu i hobotnice, imam ja još inovacija, još u kulinarstvu, napišem knjigu pa ćemo.
0: Rodinná konoba Bukera v Drveniku se stane vyhledávaným místem chorvatského kulinářského umění a Nikša Ivičević, přezdívaný Buker, bude v naší době nejmocnějším mužem v oblasti, stojícím za rozvojem turistického ruchu na Makarské riviéře.
1: Já nejsem já najmocnější.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Huči Kuči tance. Sky Showtime dnes nasazuje velký návrat Daniela Day-Lewise ve snímku Sasanka a Netflix podráždí nerv s dokumentem Volný pád z účtování s Boeingem. Dnes se také rozjíždí 14. ročník Noir Film Festivalu v Českém Šternberku a Rok draka se dočká své ohnivé tečky. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: she is. The isolation.
1: This is it. This is my life.
0: I've seen my share of lost souls,
1: brother.
0: I'm beyond your reach, Jem.
2: Na Sky Showtime dorazil film, na který filmoví fanoušci herce par excellence čekali 8 let. Psychologické drama Sasanka znamená návrat Daniela Day-Lewise před kameru. Příběh nás zavádí do lesů na severu Anglie, kde už 20 let žije v dobrovolném exilu bývalý britský voják Ray. Jeho samotu naruší bratr Jem, kterého za ním posílá manželka Nessa se zprávou, že Rayův 20-letý syn Brian se hroutí pod tíhou otcovy absence. Setkání dvou bratrů otevře staré rány, o kterých oba doufali, že už je les dávno pohltil. Sasanka je celovečerním debutem Ronana Day-Lewise, syna slavného herce, a scénář napsali otec se synem společně. Pro Daniela Day-Lewise je to první role od Nitě z přízraků z roku 2017, po které oznámil, že s herectvím definitivně končí. Vedle něj se v rolích bratra a jeho ženy objevují Sean Bean a Samantha Morton. Kritika se u snímku rozdělila docela nemilosrdně. Jedni mluví o poetickém a vizuálně strhujícím debutu a o jednom z nejlepších filmů roku, druzí o zdlouhavé jízdě, kterou nad vodou drží jen hlavní herec. Sasanku najdete ode dneška exkluzivně na Sky Showtime.
0: I can't help you. Till you tell me what happened.
1: Is that a question?
3: What do you want from me, brother? What do you want?

fanoušci Rododraka mají po třetí řadě jasno. Čekání na finále bude dlouhé, ale aspoň se ví, na čem jsme. Showrunner Ryan Condell potvrdil v podcastu magazínu Empire, že příprava čtvrté a poslední řady jede přesně podle plánu. Na podzim startuje předprodukce, už nyní probíhá hledání nových lokací a scénáře epizod se chystají k finálním úpravám. Kamery se rozjedou na začátku příštího roku a Condell pro tuhle poslední etapu razí vlastní název Poslední tanec. Podle něj bude celá závěrečná řada v podstatě jedno velké vyúčtování všeho, co seriál doteď nastavil. Slibuje nové lokace, postavy z historie západu zemí, které jsme na obrazovce ještě neviděli, a hlavně víc draků. To je tutovka. Trochu horší zprávou je aritmetika. Mezi třetí a čtvrtou řadou budou zase 2 roky, takže Tanec draků skončí nejdřív někdy v roce 2028. A Condell už zároveň naznačil, že po finále Targaryeny končí. Prý o dracích a železných trůnech řekl všechno, co říct chtěl. Úplně na suchu ale nezůstaneme. Příští rok dorazí druhá řada seriálu Night of the Seven Kingdoms a Warner Bros. Zatím rozpracovává celovečerní film o Egonově dobyvačném tažení. Takže západozemí bude na HBO Max hořet dál.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: So many headlines and incidents, you start to wonder how Boeing is still flying.
5: With whistleblowing, you lose your job, you lose your community.
6: I raised it to my quality manager.
7: I went to FAA.
8: I filed a complaint with OSHA.
9: We were retaliated against.
10: My tire was slashed.
11: I'm scared of what they're going to do.
12: I thought that this could get somebody killed.
13: Action! Na Netflixu se objevil dokument, po kterém se vám nebude úplně dobře usedat do letadla. Jmenuje se Volný pád zúčtování s Boeingem. Režisérka Rory Kennedy se vrací k tématu, které už považovala za uzavřené. V roce 2022 totiž natočila pro Netflix dokument Downfall, the case against Boeing o dvou haváriích strojů 737 Max, při nichž zahynuli stovky lidí. Pak ale v lednu 2024 odpadl za letu dveřní panel u letadla společnosti Alaska Airlines krátce po startu z Portlandu a o dva měsíce později zemřel John Barnett, bývalý manažer kvality Boeingu, který na problémy ve výrobě roky upozorňoval. Zemřel uprostřed soudního sporu, který proti firmě vedl kvůli údajné odvetě a šikaně na pracovišti. Koroner uzavřel případ jako sebevraždu, kolem jeho smrti ale okamžitě vyrostl celý les konspiračních teorií. A přesně tady nový dokument začíná. Kennedy popisuje, že se jí po Barnettově smrti ozvali další zaměstnanci s tím, že se poměry ve firmě nejen nezlepšily, ale naopak zhoršují. Snímek staví na jejich svědectví o kultuře úsporných škrtů a zametání problému pod koberec a zároveň sleduje rodiny obětí havárií, které se snaží dostat vedení Boeingu před soud. Za všechno mluví jeden detail. Sama režisérka přiznala, že si při rezervaci letenek hlídá, aby neletěla strojem 737 Max ani Dreamlinerem. Silnější doporučení formou vlastního filmu asi vymyslet nejde. Filmový dokument Volný pád zúčtování s Boeingem najdete nově na Netflixu.
14: Alaska 1282, clear
15: takeoff. There was a high-pitched whistling sound, and then, boom.
16: When I got the mask on, there was no oxygen.
15: I turned my head, and I see open sky.
16: Send a text to say goodbye.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Pokud máte rádi klobouky se sklopenou krempou, cigaretový kouř a ženy, kterým se nedá věřit, máte tento týden jasný program. Na hrad Český Šternberg se vrací Noir Film Festival, a to už po 14. Ode dneška tedy 19. až do soboty 22. srpna nabídne festival 50 projekcí v 8 programových sekcích, a to jak v historických prostorách hradu, tak v kině Sokol v Podhradí. Letos přijde na řadu můj osobní oblíbenec detektiv Phil Marlowe ve všech svých filmových podobách. Sekce Britský noir vrací úder pod záštitou britského velvyslance, Shakespeare v setkání s panem Noirem a retrospektiva Josepha H. Louise, tedy nejžhavějšího kandidáta na titul krále béčkového filmu. Nechybí ani tradiční československý noir. Před každou projekcí zazní lektorský úvod, takže z toho odejdete o něco chytřejší, než jste přišli. K tomu jazzově swingové koncerty na Dolním nádvoří, živá čtení z Chandlera v podání Tomáše Hanáka a Petra Něničky a v sobotu beseda s vyšetřovatelem kriminálky Jiřím Hekrem o případu z prostředí arménské mafie. 14. Noir Film Festival probíhá od 19. do 22. srpna na hradě Český Šternberg. Kompletní program najdete na stránkách noirfilmfestival.cz.

Jako každou středu, ještě než se do kina nastěhují nové tituly, mám pro vás přehled nejlépe hodnocených snímků posledních dvou týdnů a tentokrát je ten seznam pozoru hodně krátký. Diváci totiž rozdávali známky s velkou opatrností a největší premiéry minulého týdne, tedy Smrt Robina Hooda, Konec Oak Street i Birthday Party, se vyškrábali jen do lepšího průměru. Něco takového se dlouho nestalo. O to víc v kinech vyčnívá francouzská komedie Americký sen. Od producentů celosvětového hitu Nedotknutelní přichází příběh podle skutečné události o dvou outsiderech, kteří navzdory předsudkům a spoustě překážek naplnili svůj americký sen a navždy změnili tvář světového basketbalu. Sportovní životopisná komedie s emocemi. Druhým typem

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. O premiérovém čtvrtku najdeme v meníčku romantickou dramedii Na jednu noc, mysteriózní horor Insidious Jsou mezi námi nebo historické drama Budapešť 1957. Díky, že jste si opět naladili Zoom Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus? Zůstaňte s námi i nadále a zítra nezapomeňte na náš přehled novinek, které dorazí do kin, ať víte, na co vyrazit. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

Na čem naladíte DAB plus rádio? Je to jednoduché. Na přijímači s podporou DAB plus. A je jedno, jestli je to přenosné rádio, Hi-Fi komponent nebo rádio v autě. U nových aut už to nemusíte řešit vůbec, protože DAB přijímač mají v základní výbavě. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

0: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít den z gatva.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Storeu.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak

protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální web hostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Welcome.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Energetická společnost ČEZ v úterý reportovala výsledky za druhé čtvrtletí. Na provozní úrovni zaznamenal ČEZ téměř o čtvrtinu nižší zisk EBITDA vlivem výsledku tradingu, nižších cen elektřiny i prodejů. Naopak distribuce meziročně rostla. Upravený čistý zisk však přes pokles na provozu vzrostl o 8% na 4,3 miliardy korun, kdy převážil efekt konce mimořádné daně. Analytici uvádí, že na provozu ČEZ zaostal vlivem volatilní kategorie tradingu a energetických služeb. ČEZ již podruhé zvýšil celoroční výhled na úrovni očištěného zisku o miliardu a nyní ho čeká v pásmu 31 až 35 miliard korun. Analytik Petr Bártek z České spořitelny uvedl, že i přes zvýšení je na této úrovni asi o 6% níže oproti konsenzu trhu dle Bloombergu. ČEZ se také připravuje na své rozdělení, kdy valná hromada v červnu schválila vyčlenění zákaznického segmentu do dceřiné společnosti ČEZ Energy. Na YouTube kanálu Pražské burzy naleznete rozhovor s finančním ředitelem Martinem Novákem o číslech za druhé čtvrtletí, výhledu i plánované transformaci. Z Pražské burzy zdraví Jan Tomán.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: Slyšeli o Zero Trust Architecture?
0: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační testy.
1: Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentro.io.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
3: Někdo stojí tamhle v rohu.
2: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
6: .cz. Dobrá doména.
5: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Káva voní, beaty hrají, víkend začíná. Zun Radio a Courtyard by Marriott Brno vás zvou na Breakfast Beats. Jedinečné spojení atmosféry venkovní terasy, lákavých snídaňových pochoutek a pohodové hudby, kterou vám naservíruje Zun Radio DJ Andrea Fiorino.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů. Rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zgatvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.

0: Proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage. Váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
6: Zoom. Powerplay.

0: Positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Huči Kuči Tance. Dnes nás čekají jen a pouze premiéry v kinech. Nově můžete zažít románek Na jednu noc. Duchaři na Insidious jsou mezi námi, vám zaručeně přivodí husinu. Budapešť 1957 přinese socialistickou tíseň. A nebo můžete vyrazit na wellness víkend. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečíč a Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: I'm hungry.
1: Huh?
0: I'm hungry.
1: Huh?
0: So hungry.
1: We're closed.
0: I know the owner. This is the best pizza I've ever had. I think it's better than sex. I can't remember.
2: What was your favorite part?
0: Extra cheese.
2: Of sex.
0: The build-up.
3: Action! Do kin můžete nově vyrazit za romantickou komedii s premisou, u které si nejste jistí, jestli se máte smát, nebo se lehce zapotit. Na jednu noc se odehrává v Americe, kde vláda zakázala nemanželský sex s jedinou výjimkou. Jednou v roce nastane noc, kdy si nezadaní můžou dělat, co chtějí. Owen tuhle noc z duše nenávidí a protože ho zrovna opustila partnerka, nejradši by ji přečkal zavřený ve své pizzerii. Zpěvačka Ellie naopak vyráží do ulic s jasným plánem, jak si to užít. Když se ti dva poprvé srazí, nepadne si do oka ani jeden z nich, jenže město je k sobě celou noc tvrdošíně vrací. Hlavní dvojici hrají Monica Barbaro, kterou si možná pamatujete z Oscarové nominace za film Bob Dylan úplně neznámý, a Callum Turner. Ve vedlejších rolích se objeví Maya Hawke, Julia Fox nebo Molly Ringwald. Režie se ujal Will Gluck, tedy muž, který natočil Easy A, Friends with Benefits a hlavně hit Anyone But You. Zahraniční kritika se shoduje prakticky na jediné věci, chemie hlavní dvojice funguje výborně. Samotný nápad ale film nevyužívá naplno a na sexuální komedii je nakonec překvapivě cudný. Slušný důvod, proč se do kina vypravit ve dvou a ověřit si to sami. Na jednu noc uvádí do českých kin Cinemart.
0: How is anyone supposed to find something real on a night like tonight?
2: I'm Owen.
0: Allie.
2: What about us?
0: Your ears look like car doors.
2: Well, your nose is way too small for your face.
0: Your chin could plow a field.
2: Your legs don't make any sense.
0: Your hairline doesn't make any sense.

0: What is this, please?
1: Gemma, listen to me. You can do something I didn't know was possible. You can bring demons back from the further to the human world permanently.
2: Místo uvolnění u komedie se můžete orosit ledovým potem. Do kin dorazil totiž šestý díl jedné z nejvytrvalejších hororových sérií současnosti. Insidious jsou mezi námi otevírá další kapitolu příběhu o Dálavě, tedy o té nepříjemné šedivé říši ztracených duší, kam se hrdinové téhle značky pravidelně dostávají a jen velmi těžko se z ní vracejí. Hlavní hrdinkou je tentokrát Gemma v podání Amelie Eve, která se vrací do domu svého dětství a zjišťuje, že do Dálavy umí vstoupit prakticky na požádání. Horší je, že umí i něco, co dosud nikdo nedokázal. Přivést to, co v Dálavě žije, zpátky k nám. A démoni si toho všimnou docela rychle. Vedle ní se objeví Brandon Peria a Maisie Richardson-Sellers. Hlavně se ale do série vrací Lynn Shay jako médium Elise Reiner, tedy postava, která je v Insidious přítomná od prvního dílu navzdory tomu, že v něm zemřela. Režie a scénáře se ujal Jacob Chase, autor hororu Come Play. Na produkci se opět podíleli Jason Blum, James Wan a Leigh Whannell. Insidious jsou mezi námi, uvádí do českých kin Falcon.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zda tvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: apja meg nevelhetné.
1: Mit csinált?
2: Mint tudjátok, ezen a különleges napon szovjet felszabadítóinkat és testvéreinkkel együtt ünnepel.
3: Ve vašich kinech najdete nově i titul Budapešť 1957, maďarské historické drama. Je rok po krvavě potlačeném maďarském povstání a země se chystá na okázalé oslavy 1. máje. Uprostřed toho žije židovský chlapec Andor se svou matkou Klárou a hledá otce, kterého nikdy nepoznal. Když se objeví muž, který o sobě tvrdí, že je jeho pravým otcem, začne se rozpadat nejen představa, kterou si Andor o své rodině vytvořil, ale i to, čemu se dá vůbec věřit. Hlavní roli hraje mladý Bojtorián Barabáš, matku stvárnila Andrea Vaškovič a v důležité roli se objeví francouzský herec Grégory Godebois. Režisérem snímku je László Neméš, tedy muž, který si před 10 lety odnesl Oscara za Saulova syna. Tenhle film je pro něj ovšem osobní záležitostí, protože vychází ze života jeho vlastního otce. Za kamerou stál Matyáš Erdély, dvorní kameraman režiséra, který snímek natočil na 35 ve formátu 4:3 do tlumených okrových tónů, takže obraz vypadá jako vybledlá fotografie, která zrovna ožívá. Historické drama Budapešť 1957 přináší do vašich kin distribuce Pilot Film.
4: Sobočajnok Árva.
5: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Can I take you to dinner?
1: How? July 19th?
0: 3 months from now?
2: How is it even possible that my husband left me for an older woman? You're supposed to leave me for, like, Gigi Hadid, not Ina Garten.
0: You can't just leave me like that. I needed lunch and I was scared.
1: I'm so sorry.
2: This is why we need a spa weekend. Massages, champagne, big comfy robes.
1: The last time I had a massage was like my last mammogram.
2: Girl, I worry about you sometimes.
3: V kinech je nově i čistokrevná americká komedie Wellness Weekend, tedy dámská jízda, která má v popisu práce naprosto se vymknout kontrole. Jane, Coco a Sophie mají plán jednoduchý jako facka, vypnout telefony, nechat děti, chlapy i práci doma a strávit víkend v luxusních lázních u proseka. Pak ovšem dorazí Mel, kamarádka s talentem proměnit i tu nejnevinnější situaci v pořádný průšvih. Z klidného wellness pobytu se během chvíle stává série večírků, flirtů, absurdních sázek a rozhodnutí, kterých budou možná litovat. A možná taky ne. Hlavní čtveřici hrají Leslie Mann, Isla Fisher, Anna Faris a Michelle Buteau, což je sestava, která se na plátně potkává vůbec poprvé, a přidává se k ním australský herec Adam Demos. Za filmem stojí dvojice John Lucas a Scott Moore, tedy scénáristé Pařby ve Vegas, a režiséři Matek na tahu, takže srovnatelná úroveň chaosu zaručena. Natáčelo se v australském Queenslandu na Gold Coast, kde tvůrci vybudovali onen luxusní resort, a producentka Susan Todd k tomu říká, že chtěli udělat film, u kterého se ženy balancující mezi prací, rodinou a povinnostmi konečně budou cítit pochopené a hlavně se u něj zasmějí. Na Wellness Weekend můžete nyní vyrazit do vašich kin díky Bonton Film.
4: Hey you guys!
5: Not doing anything weird or illegal.
6: And a tantric massage. It's...
1: I know what you're up to. This place hires good-looking Australian guys to flirt with all the moms. It's not gonna work on me, Crocodile Dundee.

Ještě mám pro vás průlet všemi premiérami, které dnes dorazí do kin a jejich pěkná porce. Hororoví fanoušci se dočkali, Insidious jsou mezi námi, otevírá šestou kapitolu série Odála v říši ztracených duší. Amelia Eve hraje matku, která do téhle říše umí nejen vstoupit, ale hlavně z ní přivést zpátky to, co tam žije. A démoni si toho všimnou.

nechybí samozřejmě Lin Shay jako médium Elise. Na úplně jinou notu hraje v kinech romantická komedie Na jednu noc s Monikou Barbaro a Callumem Turnerem. Amerika zakázala nemanželský sex a povolila jedinou noc v roce, kdy se smí všechno. Owen ji nenávidí, Ellie do ní vyráží s jasným plánem a město je pak celou noc tvrdošíjně sráží dohromady. Za režií stojí Will Gluck, autor hitu Anyone But You. Kdo má chuť na dámskou jízdu, ten zamíří na komedii Wellness Weekend. Leslie Mann, Isla Fisher, Anna Faris a Michelle Buteau vyrazí do luxusních lázní odpočívat a vrátí se ve stavu, který se odpočinku podobá jen velmi vzdáleně. Podepsaní jsou pod ním scénáristé Pařby ve Vegas. Z festivalových vod dorazila do kin hned dvojice silných dramat. Budapešť 1957 natočil držitel Oscara László Nemes podle života vlastního otce. Rok po potlačeném maďarském povstání hledá židovský chlapec Andor otce, kterého nikdy nepoznal, a najde úplně něco jiného. A francouzská malá sestra režisérky Hafsi Hersi sleduje 17-letou Fatimu z francouzsko-alžírské rodiny, která se pokouší srovnat svou víru, rodinu a náklonnost k ženám. Česká stopa se hlásí filmem Čika čeka z Šimona Holého. Pavla Tomicová hraje venkovskou poštěčku Zdenu, jejíž syn se vrátí z Francie domů i s tajemstvím. Anime fanoušci mají v kinech Blue Lock, japonské sportovní drama o projektu, který sbírá 300 nejlepších mladých fotbalistů a nechá zůstat jediného. A milovníci hudebních dokumentů můžou vyrazit do kina na ukrajinského Kuzmu portrét frontmana kapely Skriabin, poskládaný z dosud nezveřejněných archivů. A na vaši drobotinu čeká v kinech Tom a Jerry kouzelný kompas, kde se ta věčná honička pro tentokrát propadne do světa dávných legend a bájných příšer. Toliko dnešní novinky v kinech. Hovk.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez SIEM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection,
3: Multifactor,
1: Penetrační test, Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Centro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
7: Z Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace z kin a streamingu. Díky, že jste si naladili Zun Radio, které vám přináší to nejlepší v českém éteru. Máte vkus? Užijte si kino. Od mikrofonu se loučí Čínečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Vstupte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si posvítíme na vcet naší galaxie, kde astronomové ulovili nejrychlejší hvězdu Mléčné dráhy. Jmenuje se S-301 a kolem obří černé díry Sagittarius A hvězdička sviští rychlostí 25 000 km za sekundu. Jeden oběh jí trvá 8,7 roku a k černé díře se přiblíží na pouhých 12 astronomických jednotek. To je blíž, než kam dohlédne většina rodinných rozpočtů. Jak popisuje Universe Today, objev provedl tým s přístrojem Gravity na velmi velkém dalekohledu, který oblast sledoval 100 hodin ročně od roku 2017. Hvězda je 2 miliardy krát slabší než Betelgeuse, takže to opravdu nebylo hledání jehly v kupce sena, spíš jehly v kupce jehel. A teď to hlavní. Během 10

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: 14. srpna 95 vychází single Michelle Gale Happy Just To Be With You. Je to už pátý a poslední vydaný kousek z jejího eponymního debutového alba, který se ale rozhodně nestratí. V britském žebříčku to dotáhne až na 11. místo. Michelle Gale je v této době v Británii známá díky účinkování v televizních seriálech, což jí při startu hudební dráhy zajišťuje spoustu publicity. A z Happy Just To Be With You, který pracuje s chytlavým samplem Chic, definitivně potvrdí, že ne

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít Danska tvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
5: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si posvítíme na vcet naší galaxie, kde astronomové ulovili nejrychlejší hvězdu Mléčné dráhy. Jmenuje se S-301 a kolem obří černé díry Sagittarius A hvězdička sviští rychlostí 25 000 km za sekundu. Jeden oběh jí trvá 8,7 roku a k černé díře se přiblíží na pouhých 12 astronomických jednotek. To je blíž, než kam dohlédne většina rodinných rozpočtů. Jak popisuje Universe Today, objev provedl tým s přístrojem Gravity na velmi velkém dalekohledu, který oblast sledoval 100 hodin ročně od roku 2017. Hvězda je 2 miliardykrát slabší než Betelgeuse, takže to opravdu nebylo hledání jehly v kupce sena, spíš jehly v kupce jehel. A teď to hlavní. Během 10 let by z jejího tance mohli poprvé přímo změřit rotaci černé díry a otestovat Einsteinovu obecnou relativitu. Držte se svých oběžných drah, přátelé. Ta moje má ještě rezervu. Mějte se pozemsky.
0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji ZUN rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte ZUN rádio i vy.
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 km.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít Danska tvá.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
6: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
7: O Zero Trust Architecture.
6: NIST2 Compliance, sankce až 10 milionů.
7: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
8: Recovery Plan.
6: Endpoint Detection.
8: Multifaktor.
6: Penetrační test. Log Management.
9: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Vlna.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to

Like I'm in Love Again od Key West a anglické zpěvačky Eric. Tento banger vyprodukovala známá anglická producentská špička Stop, Aitken and Waterman, ale single vysloveně zapadl. Marketing zkrátka už v této době moc toto trio neřeší. Ready or not, here I come.

Babukam. Píseň ve středním houpavém a nakažlivém tempu je vlastně jednou velkou stížnostkou Prince na vydavatelství Warner Bros., že nevydává jeho hudbu dostatečně rychle a jak moc budou litovat toho, že od nich odchází. Bitches.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
4: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
5: Memento mori, krasotinko.
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se díváme na odvrácenou stranu měsíce, což je poslední místo v okolí Země, kde je opravdové rádiové ticho. Jak popisuje Universe Today, tým vedený Davidem de Boerem z Oxfordské univerzity navrhuje misi s názvem Lunar Farsight Transients and Technology Telescope, tedy rádiový teleskop, který by tam přistál do konce dekády a 20 týdnů poslouchal vesmír. Hledal by technosignatury, polární záře na exoplanetách i rychlé rádiové záblesky. Cena? $150 milionů, což je na vesmírné poměry skoro slevový leták. Háček je v tom, že kolem roku 2030 tam bude tolik sond a landerů, že i tohle poslední ticho zmizí. A pak přenos dat. 100 gigabajtů měsíčně, takže teleskop si bude muset data přebrat sám, jako když balíte kufr na příruční zavazadlo. Držte se pevně,

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in 5 minutes.
2: Americký prezident Ronald Reagan je známý svým smyslem pro humor, což hodně lidí oceňuje, ale tiskový mluvčí Bílého domu očekává každý den nějakou bombu. 11. srpna 1984 před pravidelným živým rozhlasovým vstupem prezidenta do vysílání přilétá Ronaldova skutečná bomba. Reagan si zavtipkoval při zvukové zkoušce pro pobavení zvukařů, že podepsal zákon, díky němuž bude za 5 minut bombardovat Rusko a zbaví se ho tak na dobro. Ačkoliv se tento vtip nevysílal živě, nahrávka už za 2 dny unikne do tisku a strhne pozdvižení nejen v Americe, ale také v Sovětském svazu.
3: Bohužel.
2: Tiskový mluvčí Bílého domu Larry Speaks odmítne situaci komentovat tím, že nemluví o prezidentových poznámkách mimo záznam. Riskantní vtip přichází v době studené války za velmi napjatých vztahů mezi Washingtonem a Moskvou a pouhých 87 dní před volbami hlavy Spojených států. Ale ani tohoto nebudou demokraté schopni využít, Reagan se dočká opětovného zvolení a bude i nadále bavit svým okouzlujícím humorem.
4: The record. I was told that because I've been waiting years to do this.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: S4 stavební.
4: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
3: S4 stavební.
4: Více na www.s4stavební.cz.
5: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
6: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
7: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
5: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
8: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální web hostingové služby. www.czechia.cz.
9: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
8: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
10: Powerplay.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz Dobrá doména.

0: od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan z gatva.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Storeu.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Welcome.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Energetická společnost ČEZ v úterý reportovala výsledky za druhé čtvrtletí. Na provozní úrovni zaznamenal ČEZ téměř o čtvrtinu nižší zisk EBITDA vlivem výsledku tradingu, nižších cen elektřiny i prodejů. Naopak distribuce meziročně rostla. Upravený čistý zisk však přes pokles na provozu vzrostl o 8% na 4,3 miliardy korun, kdy převážil efekt konce mimořádné daně. Analytici uvádí, že na provozu ČEZ zaostal vlivem volatilní kategorie tradingu a energetických služeb. ČEZ již podruhé zvýšil celoroční výhled na úrovni očištěného zisku o miliardu a nyní ho čeká v pásmu 31 až 35 miliard korun. Analytik Petr Bártek z České spořitelny uvedl, že i přes zvýšení je na této úrovni asi o 6% níže oproti konsenzu trhu dle Bloombergu. ČEZ se také připravuje na své rozdělení, kdy valná hromada v červnu schválila vyčlenění zákaznického segmentu do dceřiné společnosti ČEZ Energy. Na YouTube kanálu Pražské burzy naleznete rozhovor s finančním ředitelem Martinem Novákem o číslech za druhé čtvrtletí, výhledu i plánované transformaci. Z Pražské burzy zdraví Jan Tomáš.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Bez CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: Jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
0: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection,
2: Multifactor,
0: Penetrační testy, Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
6: Někdo stojí tamhle v rohu.
5: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
8: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
9: .cz. Dobrá doména.
8: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Káva voní, beaty hrají, víkend začíná. Zun Radio a Courtyard by Marriott Brno vás zvou na Breakfast Beats. Jedinečné spojení atmosféry venkovní terasy, lákavých snídaňových pochoutek a pohodové hudby, kterou vám naservíruje Zun Radio DJ Andrea Fiorino. Breakfast Beats každou letní sobotu od 10 do 13 hodin na terase restaurace Jasmine Bar and Dining před hotelem Courtyard by Marriott Brno. Více na jasminebrno.com a na sociálních sítích.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Představte si, že se díváte na velké město z dálky a vidíte jen mrakodrapy. A pak přijdete blíž a zjistíte, že mezi nimi stojí tisíce malých domků, o kterých nikdo netušil. Přesně tohle se právě stalo s prvními galaxiemi vesmíru. Vesmírný teleskop Jamesa Webba spolu s velmi velkým dalekohledem prozkoumal 9 raných galaxií a poprvé v nich napočítal drobné, slabě zářící hvězdy, které se dosud ztrácely v záři těch obřích. Jak popisuje portál space.com, vědci z Leidenské univerzity zjistili, že takových malých hvězd je tam mnohem víc než v dnešní Mléčné dráze. Jedna galaxie, stará necelou 1,5 miliardy let po velkém třesku, může být až 4x hmotnější, než se myslelo. A protože kolem malých hvězd často obíhají planety, možná jich raný vesmír vyrobil daleko víc, než jsme čekali. Tak si to spočítejte, já vám tu mezi tím podržím oběžnou dráhu. Mějte se pozemsky.
3: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
2: Večeře, jak na pitevně.
3: Mami, já už nemám hlad.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
6: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
7: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
5: Ďakujem, Ráchel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
8: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
9: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
10: Tři důvody pro DAB digitální rádio.
11: Zun.

0: 27 men died on that pier for what looks to be $91 million worth of dope that wasn't there.
1: Usually, when there is a lineup, there's only one real suspect. This is not the usual crime. This is not the usual motive.
2: He was in the harbor killing many men.
3: Kaiser Soze!
4: He saw Kaiser Soze.
1: And these are not the usual suspects.
5: 16. srpna 1995 má v amerických kinech premiéru snímek Obvyklý podezřelý. Kriminální thriller, který si okamžitě vybuduje pověst jednoho z nejchytřeji napsaných filmů 90. let a který se stane synonymem pro šokující zvrat.
6: Nevíš, oč jde?
7: Ne, ty nevíš, oč jde. Nechci od tebe vůbec nic slyšet. Nezajímá mě tvůj kšeft. Nechci mít s váma nic společného. Neurazte se, ale trněte si nohou.
6: Dean Keaton. Ochránce chudých. Co se to děje se světem? Naser si.
5: V příběhu sledujeme jediného přeživšího z krvavé přestřelky na molu. Ten na policejní stanici vypráví, jak se pět zločinců v podání Gabriela Byrna, Stevena Baldwina, Benicia del Tora, Kevina Polleka a Kevina Spaceyho dostalo do situace, kdy se kolem nich začíná rýsovat stín legendárního gangstra Kaisera Sozeho. V roli agenta vystupuje Chas Palminteri, vedlejší, ale výraznou postavou je i Pete Postlewhite jako záhadný Kobayashi.
6: Oni s náma nikdy nepřestanou. Ať jsi čistý, jak chceš, nikdy tě nenechají jít. Takhle dostaneme Boldy na citlivém místě a sami si přitom pomůžeme.
7: Takže, jak to chtějí udělat?
6: McMillus to chtěl se střílením, já říkám ne. A vím, jak to udělat, aniž bys mě někoho zabili. Ale jak říkám, bez tebe mě nevezmou.
5: Nápad na film vznikl ze skici plakátu S pěti muži v řadě. Scénář Christophera McQuarrieho čerpá inspiraci z jeho práce v detektivní agentuře. Název se odkazuje na klasickou větu z Casablanky Round up the usual suspects a role Verbala Kinta byla od začátku psána na tělo pro Kevina Spaceyho. Režisér Bryan Singer zvládl natáčení za 35 dní a s rozpočtem pouhých 6 milionů dolarů.
8: Víš, co jsem se v téhle práci naučil? Jak poznat vraha? Řekněme, že máš tři chlapy a jeden z nich to je. Strčíš si je na noc do basy. Ten, kdo ráno spí, je tvůj člověk. Když jsi to udělal, víš, že tě chytili. Chceš si odpočinout, přestaneš dávat pozor. Chápeš to?
6: Ne.
8: Tak já ti to vysvětlím. Jsem chytřejší než ty. A zjistím to, co chci vědět. Dostanu to z tebe, ať chceš nebo ne.
5: Obvyklý podezřelý si skin odnesou přes 23 milionů dolarů. Recenze jsou nadšené a všeříkající. Odborně natočený a sestříhaný film nabízí divákům jednoduchou zápletku, která poté přidává vrstvy lží, zvratů a násilí do té doby, než pod nimi ze spodu někdo vytáhne koberec.
9: Můj zaměstnavatel vyžaduje vaše služby, pánové. Jen jednu. Práce na den. Velmi nebezpečná. Neočekává, že všichni přežijete, ale ti, kdo ano, si mezi sebou rozdělí 91 milionů dolarů způsobem, jaký uznají za vhodný.
5: Spacey získá Oscara za nejlepší vedlejší roli a McQuarrie zase svou zlatou sošku za scénář. Kriminální thriller The Usual Suspects, tedy Obvyklý podezřelý, se zařadí mezi snímky, které budou diváci sledovat opakovaně, aby pochopili každý detail tohoto mistrně spletitého příběhu. Zkrátka Obvyklý podezřelý, malý film s obrovským dopadem.
7: Kdo je váš šéf?
9: Pracuji pro Kaisera Sozeho. Všichni jste okradli pana Sozeho. Vy všichni. To, že jste nevěděli, že ho okrádáte, je jediný důvod, proč jste stále naživu. Musíte splatit dluhy.
7: Tak jo, seru na dluhy.
10: Čtyři důvody pro DAB.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím. Alpy vyloučeny. Přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet. Zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem. Robot, ověření dokončeno. Vítejte, kolego. Doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička. Nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím. Filtruji podle hustoty davu. Nalezeno 0 výletů. Rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít den z gatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. nakoleipěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Huči Kuči Tance. Dnes nás čekají jen a pouze premiéry v kinech. Nově můžete zažít románek Na jednu noc. Duchařina Insidious jsou mezi námi, vám zaručeně přivodí husinu. Budapešť 1957 přinese socialistickou tíseň. A nebo můžete vyrazit na wellness víkend. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečíč a Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici. We'll be right back.

0: I'm hungry.
1: Huh?
0: I'm hungry.
1: Huh?
0: So hungry.
1: We're closed.
0: I know the owner. This is the best pizza I've ever had. I think it's better than sex. I can't remember.
2: What's your favorite part?
0: Extra cheese.
2: Of sex.
0: The build-up.
3: Do kin můžete nově vyrazit za romantickou komedii s premisou, u které si nejste jistí, jestli se máte smát, nebo se lehce zapotit. Na jednu noc se odehrává v Americe, kde vláda zakázala nemanželský sex s jedinou výjimkou. Jednou v roce nastane noc, kdy si nezadaní můžou dělat, co chtějí. Owen tuhle noc z duše nenávidí a protože ho zrovna opustila partnerka, nejradši by ji přečkal zavřený ve své pizzerii. Zpěvačka Ellie naopak vyráží do ulic s jasným plánem, jak si to užít. Když se ti dva poprvé srazí, nepadne si do oka ani jeden z nich, jenže město je k sobě celou noc tvrdošíně vrací. Hlavní dvojici hrají Monica Barbaro, kterou si možná pamatujete z Oscarové nominace za film Bob Dylan úplně neznámý, a Callum Turner. Ve vedlejších rolích se objeví Maya Hawke, Julia Fox nebo Molly Ringwald. Režie se ujal Will Gluck, tedy muž, který natočil Easy A, Friends with Benefits a hlavně hit Anyone But You. Zahraniční kritika se shoduje prakticky na jediné věci, chemie hlavní dvojice funguje výborně. Samotný nápad ale film nevyužívá naplno a na sexuální komedii je nakonec překvapivě cudný. Slušný důvod, proč se do kina vypravit ve dvou a ověřit si to sami. Na jednu noc uvádí do českých kin Cinemart.
0: How is anyone supposed to find something real on a night like tonight?
2: I'm Owen.
4: Allie.
2: What about us?
4: Your ears look like car doors.
2: Well, your nose is way too small for your face.
4: Your chin could plow a field.
2: Your legs don't make any sense.
4: Your hairline doesn't make any sense.

0: What is this place?
1: Gemma, listen to me. You can do something I didn't know was possible. You can bring demons back from the further to the human world permanently.
2: Místo uvolnění u komedie se můžete orosit ledovým potem. Do kin dorazil totiž šestý díl jedné z nejvytrvalejších hororových sérií současnosti. Insidious jsou mezi námi otevírá další kapitolu příběhu o Dálavě, tedy o té nepříjemné šedivé říši ztracených duší, kam se hrdinové téhle značky pravidelně dostávají a jen velmi těžko se z ní vracejí. Hlavní hrdinkou je tentokrát Gemma v podání Amelie Eve, která se vrací do domu svého dětství a zjišťuje, že do Dálavy umí vstoupit prakticky na požádání. Horší je, že umí i něco, co dosud nikdo nedokázal. Přivést to, co v Dálavě žije, zpátky k nám. A démoni si toho všimnou docela rychle. Vedle ní se objeví Brandon Peria a Maisie Richardson-Sellers. Hlavně se ale do série vrací Lynn Shay jako médium Elise Reiner, tedy postava, která je v Insidious přítomná od prvního dílu navzdory tomu, že v něm zemřela. Režie a scénáře se ujal Jacob Chase, autor hororu Come Play. Na produkci se opět podíleli Jason Blum, James Wan a Leigh Whannell. Insidious jsou mezi námi, uvádí do českých kin Falcon. You're not alone in here.
3: Okay.
4: Yeah.
1: When the dead rise, it'll be the end of the living.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. O Zero Trust Architecture. NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifactor. Penetrační test. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentro.io.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: alapja meg nevelhetni.
1: Mit csinált?
2: Mint tudjátok, ezen a különleges napon szovjet felszabadítóinkat és testvéreinkkel együtt ünnepel.
3: Ve vašich kinech najdete nově i titul Budapešť 1957, maďarské historické drama. Je rok po krvavě potlačeném maďarském povstání a země se chystá na okázalé oslavy 1. máje. Uprostřed toho žije židovský chlapec Andor se svou matkou Klárou a hledá otce, kterého nikdy nepoznal. Když se objeví muž, který o sobě tvrdí, že je jeho pravým otcem, začne se rozpadat nejen představa, kterou si Andor o své rodině vytvořil, ale i to, čemu se dá vůbec věřit. Hlavní roli hraje mladý Bojtorián Barabáš, matku stvárnila Andrea Vaškovič a v důležité roli se objeví francouzský herec Grégory Godebois. Režisérem snímku je László Neméš, tedy muž, který si před 10 lety odnesl Oscara za Saulova syna. Tenhle film je pro něj ovšem osobní záležitostí, protože vychází ze života jeho vlastního otce. Za kamerou stál Matyáš Erdély, dvorní kameraman režiséra, který snímek natočil na 35 ve formátu 4:3 do tlumených okrových tónů. Takže obraz vypadá jako vybledlá fotografie, která zrovna ožívá. Historické drama Budapešť 1957 přináší do vašich kin distribuce Pilot Film.
4: Sobočajnok Árva.
5: Tak co? Dobrý?

0: Can I take you to dinner?
1: How? July 19th?
0: 3 months from now?
2: How is it even possible that my husband left me for an older woman? You're supposed to leave me for like Gigi Hadid, not Ina Garten.
3: You can't just leave me like that. I needed lunch and I was scared.
1: I'm so sorry.
2: This is why we need a spa weekend. Massages, champagne, big comfy robes.
1: The last time I had a massage was like my last mammogram.
2: Girl, I worry about you sometimes.
4: Skinech je nově i čistokrevná americká komedie Wellness Weekend, tedy dámská jízda, která má v popisu práce naprosto se vymknout kontrole. Jane, Coco a Sophie mají plán jednoduchý jako facka, vypnout telefony, nechat děti, chlapy i práci doma a strávit víkend v luxusních lázních u proseka. Pak ovšem dorazí Mel, kamarádka s talentem proměnit i tu nejnevinnější situaci v pořádný průšvih. Z klidného wellness pobytu se během chvíle stává série večírků, flirtů, absurdních sázek a rozhodnutí, kterých budou možná litovat. A možná taky ne. Hlavní čtveřici hrají Leslie Mann, Isla Fisher, Anna Faris a Michelle Buteau, což je sestava, která se na plátně potkává vůbec poprvé, a přidává se k ním australský herec Adam Demos. Za filmem stojí dvojice John Lucas a Scott Moore, tedy scénáristé Pařby ve Vegas a režiséři Matek na tahu, takže srovnatelná úroveň chaosu zaručena. Natáčelo se v australském Queenslandu na Gold Coast, kde tvůrci vybudovali onen luxusní resort, a producentka Susan Todd k tomu říká, že chtěli udělat film, u kterého se ženy balancující mezi prací, rodinou a povinnostmi konečně budou cítit pochopené a hlavně se u něj zasmějí. Na Wellness Weekend můžete nyní vyrazit do vašich kin díky Bonton Film.
5: Hey you guys, not doing anything weird or illegal.
6: And a tantric massage.
1: I know what you're up to. This place hires good-looking Australian guys to flirt with all the moms. It's not gonna work on me. Crocodile Dundee.

do ní vyráží s jasným plánem a město je pak celou noc tvrdošíjně sráží dohromady. Za režií stojí Will Gluck, autor hitu Anyone But You. Kdo má chuť na dámskou jízdu, ten zamíří na komedii Wellness Weekend. Leslie Mann, Isla Fisher, Anna Faris a Michelle Buteau vyrazí do luxusních lázní odpočívat a vrátí se ve stavu, který se odpočinku podobá jen velmi vzdáleně. Podepsaní jsou pod ním scénáristé pařby ve Vegas. Z festivalových vod dorazila do kin hned dvojice silných dramat. Budapešť 1957 natočil držitel Oscara László Nemes podle života vlastního otce. Rok po potlačeném maďarském povstání hledá židovský chlapec Andor otce, kterého nikdy nepoznal, a najde úplně něco jiného. A francouzská malá sestra režisérky Hafsi Hersi sleduje 17-letou Fatimu z francouzsko-alžírské rodiny, která se pokouší srovnat svou víru, rodinu a náklonnost k ženám. Česká stopa se hlásí filmem Čika čeka z Šimona Holého. Pavla Tomicová hraje venkovskou poštěčku Zdenu, jejíž syn se vrátí z Francie domů i s tajemstvím. Anime fanoušci mají v kinech Blue Lock, japonské sportovní drama o projektu, který sbírá 300 nejlepších mladých fotbalistů a nechá zůstat jediného. A milovníci hudebních dokumentů můžou vyrazit do kina na ukrajinského Kuzmu, portrét frontmana kapely Skryabin, poskládaný z dosud nezveřejněných archivů. A na vaši drobotinu čeká v kinech Tom a Jerry Kouzelný kompas, kde se ta věčná honička pro tentokrát propadne do světa dávných legend a bájných příšer. Toliko dnešní novinky v kinech. Hovk!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan zgatma.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
6: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz
1: S4 stavební.
2: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
1: S4 stavební.
2: Více na www.s4stavební.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Prodáno.
2: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Z Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin a streamingu. Díky, že jste si naladili Zun Radio, které vám přináší to nejlepší v českém éteru. Máte vkus? Užijte si kino. Od mikrofonu se loučí Čínečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
2: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
3: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako
2: Recovery Plan. Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
2: Penetrační testy.
3: Lock

0: management.
1: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Bercontrol.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

dnes sa zvezeme na vlne čiste organic deep house music. A nádherných 118 a full BPM.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture? NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifactor. Penetrační test. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme do mlhoviny Kiel, 7500 světelných let odsud, kde teleskop James Webb našel něco, čemu astronomové říkají truhla s pokladem. Je to takzvaná kometární globule, oblak plynu a prachu s tmavou hustou hlavou a dlouhým ohonem. Jenže tahle vypadá spíš jako dřevěná truhla s odklopeným bíkem a uvnitř svítí zhruba 70 mladých hvězd jako hrst drahokamů. Ty nejmoutnější z nich jsou vzácné modrobílé hvězdy typu O, 19krát těžší než slunce, s povrchovou teplotou 30 000 kelvinů. Jak popisuje Universe Today, ta hvězdokupa je stará jen 1 300 000 let, což je v kosmickém měřítku patole. A některé hvězdy už mají kolem sebe disky, ze kterých vzniknou planety. A ironie na závěr, vlastní světlo těch hvězd truhlu jednou rozfouká a poklad odhalí úplně celý. Tak si to výkonekte pootevřené, ať vám nic neuteče. Mějte se pozemsky.
3: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.

0: Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. reklama@zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Powerplay.

0: Pod. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Trpíte depresí? Netrpte.

0: život. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: This right here is a power play.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

Trpíte depresí? Netrpte. Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.

0: cenách na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádiem.